Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio Vlna.

Ešte krajina mesa len euro 89 centov za kilogram. Banány len euro 9 centov za kilogram a červenú špicatú sladkú papriku len 2,29 centov za kilogram. Navyše získate až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: sa muzikál Deti ráje. A je to muzikál Sagvana Toffiho. No a tie oslavy nebudú len v Česku. Dva oktobrové termíny si vyčlenili aj pre slovenských fanúšikov v Košiciach a v Bratislave. Príbeh sa odohráva v druhej polovici 80. rokov, následne o viac než dve dekády neskôr. No a tým ústredným motívom je diskotéková éra, ktorú vtedy ovládali nesmrteľné hity Michala Davida. Práve z nich je celý muzikál poskladený. No a ako nám Sagvan pred časom prezradil, ako napísal tento muzikál?
1: Ja som zavřel oči, slyšel som ty pecky a mne vlastne som videl příběh. Já nemůžu sednout k počítači a psát nějaký příběh, že já musím nějakou inspiraci třeba v hudbě nebo vidět něco brzy. Proto já to diktuju hned, protože mi to vlastně zmizí. Ano. Třeba v noci jsem, když mi napadlo něco, jsem usínal, tak jsem třeba 50krát za noc odskočil a musel jsem si to rychle zapsat, abych to nezapomněl. Ano. A takhle vlastně jsem stvořil muzikál, aniž bych muzikály měl rád a aniž bych věděl, jak dlouho to bude trvat a jak to bude vypadat.
0: Takže ani ty sám si tomu nevěřil, že to bude mega úspěšné, jaké je.
1: Ne, ale věřil jsem tomu příběhu. Protože jsem věděl, že ty pecky vlastne musí posouvať ten dej.
0: Takže Sagvan zavrel oči, počul v hlave tieto pecky, tyhle ty pecky a príbeh sa písal sám. Inak v tomto týždni si o tie lístky na muzikál Deti ráje môžete zahrať po poludnejšej kvízovke, vyber si čo chceš, čiže aj dnes zhruba o pol hodinku. Stačí vyplniť formulár na našom webe radiovlna.sk/popoludnie a budem o vás vedieť, to je dôležité. No a potom už len správne odpovedať, keď vám zatelefonujem na jednu z otázok z témy, ktorú si sami vyberiete. Buď to bude hudba, film, šport alebo prekvapenie. Hráme Vyber si, čo chceš o 14.50.

vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky blásniví,

Vrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.